0: 11.
1: 12.
0: 12.
1: 13.
2: 13.
1: 14.
3: 14.
1: 15.
0: 15.
1: 16. 17.
0: 17.
1: 19.
3: 19.
1: And 20.
0: 20.
1: All available units are loud and clear. Have a great day and be safe.